Matt Lo 44. Oh yeah. Funk and disco. Taneční party. Letní vydání s Pavlem Bártou.

More music, less talk. The best from Italo Disco.

No víte, kde našli pánové Stokejty na Waterman Soniu? Na dětském hřišti. To musela být podívaná, jak tam tři postarší pánové oblézají. No, ona byla tenkrát 16-17 a chtěla strašně zpívat a povedlo se jí to. No nic, už se nám to tady nachyluje, už se připozdívá, takže pomalu končíme, ale ještě vás čekají The Richie Family. Ze 70. skvělé věci, kdo chce tančit dál na Music Only je party až do 2. Do rána, zítra též a zítra a pozítří od 8 večer na Music Only The Best of Zlaté Disco. A pozor, ať jede jingle, že se v neděli opakuje sobota, v létě to neplatí. Jsou to dva různé pořady z mého archivu ve Vídni. A musím pochválit Harryho, že to sestavuje fakt skvěle. No, snad jen ty remixy a nově udělané verze by hrát nemusel, no ale tak to už je detail, nemůžu chtít všechno, že? V sobotu zde bude na koloru Kuba Melín a Lahůdky ze 70. a 80. pak i Martin Svátek, no a já zase až v srpnu, to je vlastně za týden, takže mějte se fajn, ať jste kde jste, hlavně poslouchejte Bezva muziku, třeba tady nebo na Music Only. Krásné dny přeje Pavel Bárta.

Hezkou a příjemnou noc, respektive časný ráno v hodině mezi psem a vlkem a těsně po prázdninách vás zdraví starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. A začínáme dneska monotématicky první premiéra po prázdninách, jak jsem říkal, zpěvačka narozena 25. března 42 v Memphisu v Tennessee. Byla to skladatelka, pianistka, jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. 50 let na scéně, 18 cen Grammy, také v roce 1987 byla uvedena jako první žena do rock'n'rollové síně slávy. Aretha Franklin.

Jak už jsem řekl, narodila se 25. března 42 v Memphisu v rodině baptistického pastora. Jako životní start nic moc. V 10 letech přišla o maminku, což je pro mladou holku určitě traumatizující záležitost. Jak jsem říkal, táta byl pastor, tak měla blízko ke gospelu a zpívala v kostele. Jak jinak? A první zkušenosti s nahráváním měla už ve 14 letech, kdy vydala úplně své první snímky, mám dojem, u společnosti Battle Records. Co si dáme od ní? Odvez mě domů.

vybrat snímky z desky, která vyšla u Suprafonu v 70. letech. Nahrávky, pokud vím, vybírala osobně Marta Kubišová, což je jistě známka kvality, ale zpět k Aretě Franklin. Pak se ovšem stala taková věc, která se mladým děvčatům občas přihodí. Hodně mladých letech se stala maminkou. To víte, u mladý holky to máme hned, takže jsme málem přišli o velkou zpěvačku. Ale Aretha Franklin se s tím vyrovnala a skloubila to zpívání s mateřskýma povinnostma. Nějaký čas pobývala u společnosti Tamla Motown a později u RCA, kde se jí víceméně nedařilo. A v roce 66 podepsala smlouvu s Atlantic Records, u které začala její úspěšná léta.

Zapomněl jsem ještě dodat, že hodně byla na začátku ovlivněna Mattali Jackson, ale to je jen taková poznámka. V roce 1967 vyšel Aretě Franklin právě u společnosti Atlantic Record single o člověku nebo o muži, který nikdy nemiloval toho druhého, jako a trošku smutná píseň. Já mám z tohohle singlu, který mám sice, ale je hodně zřízený, nabídnu bohužel jenom ukázku.

Jak slyšíte, singl je ohranej úplně k nepotřebě, notabene kousek dál je poškození, který se bude asi těžko opravovat, ale jsem rád, že tu desku mám. Tak já vám nabídnu verzi z pozdější doby, protože Aretha Franklin se k téhle písni při veřejných vystoupeních často vracela.

Není by zajímavosti, že tenhle ten kousek byl několik týdnů na první pozici Billboardu Single Chart Rhythm and Blues. Dáme si další píseň a ta má pěkný název. Nedovolím, abych přišla o tento sen.

Jak vidíte, tak se držíme výhradně teda let 60. Čerpám z této suprafonské desky a několika singlíků, který jsem pohrabal v archivu. Právě od roku 68 následovaly léta úspěchů, kdy Aretha vyhrávala téměř každým rokem ceny Grammy. Dokonce se říkalo, jako, že je to cena Arety Franklin, takhle jako v branži se povídalo. Další kousek Groovin'.

0: Thank you. Oh, I see you got your Dr. Feelgoods out there with you tonight, girl.
1: Na konci 60. let byla umělecká pozice Aretha Franklin neotřesitelná. Alba byla v prodejnosti velmi úspěšná, taktéž singly se pravidelně umísťovaly na předních pozicích a v roce 1972 vyšlo fenomenální album Amazing Grace, které se stává z více než 2 miliony prodaných alb až do roku 1996 nejprodávanějším gospelovým albem všech dob. A já to album nemám, takže bohužel smůla, ale zase vám snažím vybírat takové věci, pokud to teda jde, aby jsme se spíš než toho soudu drželi jazzu, ale je to tak napůl, to tak kolísá po té hranici střídavě na jednu, střídavě na druhou stranu.

Deska je koncipovaná poměrně jednoduše a vkusně. Na jedné straně oddělený studiový snímky a na druhý je živák přes celou stranu toho vinilu. Je to záznam nějakého koncertu ve Spojených státech, kdy tam datum není uvedeno. Možná je to sestřih, ale to je věc přímo marginální. Jinak Martička Kubišová měla vkus, jak sami vidíte, vybírala krásné věci. Ramblin, to je snad největší pecka z celé desky. Strašně se mi to líbí. V následující skladbě to samý, jo. Dneska zpívám blues.

Jak jsem říkal, snažím se vybírat, aby tam bylo teda co nejvíc big bandů, aby to znělo víceméně než soulově, spíš jazzově, ale já si myslím, že na tom zase dvakrát tolik nezáleží, protože to je zpěvačka par excellence. Jak jsem říkal, Marta Kubišová editorovala tuhletu desku a není od věci si pustit třeba jednu věc, kterou od Arety Franklin převzala, a myslím, že se toho zhostila Marta Kubišová velice dobře.

0: A čím, přátelé, uzavřeme povídání o Aretě Franklin. Bude to rockovej standard Řetěz bláznů v lehce soulovém provedení a známá pecka Otis Reddinga Respekt. Takže to byla Aretha Franklin, narozená 25. března 42 v Memphisu a která zemřela v roce 2018, 16. srpna v Detroitu.
1: Do you feel good? You feel real good? Got enough to help me sing this next time? Oh, I bet you don't even remember.

Fenomenální sukces, jak jste slyšeli, přátelé. Dívám se na hodiny, čas našeho starého psa, co hraje jazz, se pomalu chýlí do finále. A kdo nám zahraje dneska St. Louis Blues? Bude to Harry James, trumpetista, ale pozor, jo. Takový drobátko, háček. Bude to jeho big band, bude doplněn o velký symfonický těleso. A když jsem původně tu desku viděl, tak jsem říkal, no tak to bude sousto pro Intoše, jo, to asi pro nás hot jazzman je asi nic moc. Pravda, hned jak v tom úvodu ten symfoniák dává najevo, kam patří, jenže pozor, pozor. Jak je vidět, tak jsem se mýlil, ale v tom dobrém slova smyslu a velice mě ten snímek a příjemně překvapil. Takže, milí posluchači, jak říká Janička Koubková, jazz práci, já se také loučím a při příštím starom psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

jak se tak zmenšujou byty a pokoje. No vážně, jak se tak zmenšujou byty a pokoje. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. Jak je tak stále více nomenklaturních míst, no vážně, jak je tak stále více nomenklaturních míst. Je stále těžší, těžší, je stále těžší mít diplom v kapse a být si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých mozcích a velikých prdelích. Jak se tak zkracujou úřední hodiny, no vážně, jak se tak zkracujou úřední hodiny. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do socdemo či jiné ciziny. Vždycky ti pochybí nějaký blues, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých kanclích a velikých prdelích. Jak nám tak řídnou řady folkových zpěvá.

nemít to na háku a nebýt v lapáku. Ať žije folkový realismus, ať žijou ti, co se se mnou přátelí, já vám zpívám blues o malých bytech.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor,
0: život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí,
1: přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splázní.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Mm-hmm.

Ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky, Časomíra tady ve studiu, ukazuje 7 minut po 8, dneska je 6. Je 6. Ano, 6. srpna, čtvrtek 6. srpna, svátek má Oldřiška a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes, přátelé, počasí bude. A meteorologové nám slibují následovný, podle předpovědi by dnes mělo být převážně jasno nebo polojasno. Ano, ale můžeme dnes potkat také zataženo a dokonce zataženo s dešťovými přehánkami či déšť, tak by to mělo dnes vypadat. Nejvíce srážek by podle meteorologů mělo být dnes ve středních Čechách, a to v odpoledních a dopoledních hodinách. Jinak po ránu a k večeru potom jasno. No a teploty, ty by měly být dnes po ránu mezi 18 až 23 stupni. V odpoledních maximech potom 27 až 31, já se ještě podívám, ano, 31 stupňů. K večeru se ochladí na 24 až 26 stupňů a přes noc potom teploty klesnou k 13 až 18 stupňům. Ukazovali, že 20 největších měst v České republice teď za poslední noci teploty neklesly pod 20 stupňů, no a dnes tedy ty teploty padnou a možná, že se normálně vyspíme. Přece jenom ty teploty nad 20 takhle v noci nejsou úplně ideální, píšou to i internety a pravděpodobně jste to pocítili i vy. Dnes tedy je lehký ochlazení, taky někde bude tedy zataženo a bude pršet. Co ale meteorologové do budoucna slibují, je opět oteplení. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jediná jistota o počasí je, že počasí bude. Tak to jsme si vyřídili informace, které tady podávám pokaždý, tak aby jsme se věděli, do čeho se zbudili a jak se případně na to oblíct. No a teď už informace o dnešním vysílání. No a samozřejmě čekají nás dva hudební sety. Ten první už odstartoval věcí od Fat Joe a no Attention a v rytmu rapu, hip-hopu a budeme pokračovat, i když tohle už bylo spíš takový soulovější. Někdy to tak prostě vyjde. V druhé části dnešní Freakolory to bude zlomený tak, že by to ani Sádra nespravila. Je tady čtvrtek a to znamená breakbeatový novinky z posledních 7 dnů. Před 9. a 10. hodinou taky přijde na řadu rubrika Freakolor Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Takový je plán ranního vysílání pořadu Freakolora, taková je ranní rutina Color Music Rádia a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

No a já už jsem včera zmiňoval, že nás dnes čeká odstartování takový exkluzivní spolupráce, a to firma Lac, tedy oblečení na míru a exkluzivní tedy kousky věcí, které nikdy

Žltovku, ano, přátelé. Takže nejenže dneska od 5 hodin odpoledne do tedy 8 hodin večer se můžete přijít podívat na speciální DJ set, a to do Hrzanské pasáže od 5 do 8. Už včera slíbil třeba tedy návštěvu Martin Svátek a další, takže tam bude relativně veselo. Tak krom toho, my tady pro vás máme soutěž, ano přátelé, soutěž Sluts a s Frikolorou. No a soutěžní otázka zní, otázka je, kdy by tedy, to tady měl, jo, v jakém roce vzniklo LAC? To není lehká otázka, přátelé, ale kšiltovka, custom kšiltovka od firmy LAC není taky laciná záležitost. Pojďme si říct tedy, v jakém roce vznikla firma LAC. Ano, to je soutěžní otázka o custom kšiltovku. No a vy si ji budete moct vyzvednout rovnou dneska od 5 do 8, totiž DJ Friky na Hrzanské pasáži společně s Deronem a spoustu dalšími od 5 do 8. A jak soutěžní těžíme pro dnešní den, tak to je, dá se říct, relativně jednoduchý, páč to děláme vždycky stejně. Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, do zprávy napíšete správnou odpověď a na soutěžní otázku, která zní, v jakém roce vznikla firma LAC. Ano, tak to je soutěž s Deronem a samozřejmě s LAC, tedy custom věcma, ano přátelé, já třeba vlastním teplákovou soupravu. Včera jsem ji dával na Instagram, měl jsem k tomu skvělý feedback, já už ji nosím léta letoucí. Řekl bych, že to je jeden z nejlepších tedy kousků oblečení, který já vlastním, tak pro mě potom nabídka tedy spolupráce s LAC byla v podstatě přirozená. No a tak pro mě je přirozený i to, že to můžeme tedy interpretovat v rádiu. Takže pokud byste chtěli dneska přijít, rozhodně zveme dneska LAC a Frikolora od 5 do 8, Hrzanská pasáž, no a vy, pokud byste chtěli, můžete získat i kšiltovku, a to pomocí soutěže. Soutěžní otázka zní, v jakém roce vznikla firma LAC, a soutěžíme pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink, do zprávy napíšete správnou odpověď. No a to bylo v rámci soutěže. Dneska můžete tedy v Hrzanské pasáži čekat převážně hip-hop, ale Bůh ví, kam se to zvrhne, přece jenom je to spíš takovej streetwear. No ale i hip-hop komunita kolem tohodle oblečení je dost silná. Tak uvidíme, co si odehrajem za dnešní set. Já se na to těším, je to v centru Prahy. Jedeme dál.

Vysílání plný soutěží, před chvílí jsme vyhrásili tu první, protože se samozřejmě dnes uskuteční první setkání Laca Frikolory, a to Hrzanské pasáži od 5 hodin odpoledne. Se můžete přijít podívat na můj live set a třeba mrknout na to, jak vypadá oblečení od Lac, ale co tady pro vás mám, je taky pozvánka na akci, která není festival. Ano, přátelé, po roční pauze se nám vrací High Jump, přátelé. High Jump, tato akce Skoky do vody, která je doprovázená samozřejmě i hudební produkcí, rozhodně loni v tom létě chyběla a my tady letos máme zpátky, pátek a sobota, klasicky. No a klasicky říkám proto, že soutěžní otázka je naprosto jednoduchá. Pokud chcete dva lupeny na High Jump, tak teď máte možnost. Stačí napsat na Instagramový účet DJ Freaky Flink, kde se tahle akce koná. Tak to místo konání se nezměnilo, takže to je naprosto jednoduchý. Pokud jste fanoušci High Jumpu, ani nemusíte přemýšlet a můžete získat dva lísky. Takže pro ty, kteří by chtěli vyrazit na High Jump, máte v tuhle chvíli možnost společně s Frikolorou High Jump, tedy zítra, pozítří. My si v druhé části řekneme taky podrobnější line-up, co vás na High Jumpu tenhle víkend čeká, ale pokud jste si ještě nestihli koupit lístky a chtěli byste vyrazit, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, kde se High Jump koná. Instagramový účet DJ Freaky Flink, do zprávy napíšete odpověď, my vylosujeme jednoho z vás, který získá dva lístky na tenhle ten nefest. No a samozřejmě hlavně na sportovní akci High Jump

Pořad Frikolora, časomíra tady ve studiu ukázala 650 minut po 8 hodině. Dneska je 6. srpna, no přátelé, máme čtvrtek a jmeniny nám slaví Oldřišky. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno. Potkat ale můžeme na našem území také zataženo a déšť, ano přátelé, a to hlavně ve středních Čechách. Tam by to mělo být kolem 11. až 5. hodiny, tedy spíš tedy deštivý, ale takhle to ukazuje pouze tedy Praha a okolí. Co se týče ostatních částí, tam by mělo být převážně slunečno a pojďme se podívat na teploty. Ty ranní 18 až 23 stupňů, v odpoledních maximech potom 28 až 31 stupňů, k večeru se ochladí na 19 až 24 a přes noc potom 13 až 18 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Co dělat, když v práci čelíte toxicitě a personální oddělení vám odmítá pomoc? Personální oddělení by mělo být bezpečným útočištěm pro zaměstnance a neutrální půdou, kde se dají v klidu řešit závažné záležitosti. Možná se vám ale už stalo, že jste zašli na HR kvůli obtěžování, přílišné pracovní zátěži nebo šikaně a setkali jste se s odmítnutím či dokonce obviněním, že jste přecitlivělí nebo jste tím problémem vy sami. Co teď? HR je ve firmách hlavně pro zaměstnavatele. V těch, kterých jde o blaho zaměstnance, nemusí přehlížet šikanu, protože tam žádná neexistuje. Personalisté jsou také zaměstnanci a postavení se proti vedení firmy by pro ně mohlo mít negativní důsledky. Proto dělají i to, s čím nesouhlasí. Jednání s personálním oddělením vede pokud možno bez emocí a ovšem i pořizujte si za známy, ano přátelé, personalisté jsou také zaměstnanci. No a o co se pokusit na personálním oddělení? Snažte se jednat s klidem. Když vám řeknou, že jste přecitlivělí, tak to nepřichází v rámci řešení tedy k vašim pocitu. Tedy zdokumentujte několik konkrétních případů chování, které negativně ovlivňuje vaši práci. Za druhé ignorují stížnost na šikanu. Za třetí chtějí problém řešit jen ústně. No a další, proměňte pocity ve fakta. Nepoužívejte citově zabarvená slova. Na každé setkání navažte písemně. No a jak pokračovat dál? Nejspíš už nějakou dobu tušíte, že je to jedna z těch bitev, které se nedají vyhrát. No a firma může mít manuály nebo pravidla, jak třeba v případě šikany postupovat. Avšak realita často bývá taková, že v zaměstnání končí šikanovaný. Těžko by totiž vyhodili 5 lidí nebo celé oddělení, včetně nadřízeného, za to, že šikanovali jednoho zaměstnance. Tak to není příliš pozitivní informace a my pokračujeme dál. Další v skutku nenadějně vyhlídky, co se týče, ne, to jsme tady měli, přátelé, tak to není to, co jsem vám chtěl sdělit. Tak tohle to se nám tady nějak přehodilo. Dobře, budeme pokračovat zde. Myslíte, že byste nenaletěli? Podvodníci mají nové triky. Jak vám vyprázdnit účet? A to během pár minut. Nemusí už jít jen o telefonát od falešné bankéřky nebo policisty. Počet bankovních a platebních podvodů roste a s ním i kreativita pachatelů, kteří stále hledají nové způsoby, jak své oběti připravit o peníze. Útočí na emoce, vytvářejí pocit naléhavosti a využívají důvěry lidí. Týkat se přitom může každého z nás bez ohledu na věk, vzdělání nebo zkušenosti. Volá vám pracovník banky, váš účet je napadený. Jediný způsob, jak peníze zachránit, je podle něj okamžitě vybrat hotovost a předat ji kurýrovi, který ji odveze do banky. Přesně takhle prý podle bankéře ochráníte své úspory před údajnými hackery. Peníze z účtu vyberete, vložte do obálky a vydáte se na parkoviště. O několik minut později přijíždí kurýr, pokaždé se prokáže se
průkazem, převezme hotovost a odjíždí. Peníze jsou pryč a podle Komerční banky právě takto vypadá jeden z nejzávažnějších typů podvodu, které se v Česku poslední době rozmáhají. Zatímco dříve pachatelé oběti nejčastěji nutili posílat peníze na takzvané bezpečné účty, nyní stále častěji využívají osobní předání hotovosti. Telefonicky se vydávají za bankéře, policisty nebo zástupce České národní banky a vytvářejí dojem, že je nutné jednat okamžitě. Lidé pak podle jejich instrukcí vyberou úspory a předají je nastrčenému kurýrovi, který může mít připravené falešné doklady nebo potvrzení. Jakmile hotovost převezme, její získání zpět bývá téměř nemožné. No a já jsem tady měl ještě jednu informaci a ta se mi někam asi zatoulala. Já se podívám. Tak to necháme takhle. Stejně už jsou 2 minuty po 9. a to mluvené slovo tedy není rozhodně tak zajímavý jako hudební produkce tady u nás na Koloru. Teď si řekneme, jak je to s parťákama. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, který pomáhá s technologiemi tady ve studiu. A novým parťákem je firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co to ví, jak zabalit a odfiltrovat, to je tedy třetí parťák pořadu Frikolora. Teď už si dáme krátkej reklamní blok, za chvíli opět muzika. Je tady čtvrtek, čeká nás čtvrtek. Tak zlomenej tak, že by to ani sádro nespravila hned po krátký reklamě a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Gramcem a mikrofonem DJ Friky. Za chvíli si dáme další tedy soutěžní otázku a bavíme se o dnešním fulzovkách Mejdanu, ale spíš odpoledním a podvečerním hraním, a to v prostorách firmy Lac. No a pokud byste chtěli custom kšiltovku, máte možnost, přátelé, a dneska jsou v soutěži taky lístky najít v prostorách firmy Lac. No a pokud byste chtěli custom kšiltovku, máte možnost, přátelé, a dneska jsou v soutěži taky lístky na Jump. Co víc si

No a pojďme na to. Dnes se odpoledne, tedy v 5 hodin odpoledne, uskuteční v Hrzánské pasáži tak trošku mejdánek. Tedy Laca a Frikolora společně pro vás přichystali takovej den otevřených dveří firmy Lac, tedy streetwear a taky hip-hop oblečení, vyšívání, prostě přátelé, věci, které jsou dělané na míru z těch nejkvalitnějších materiálů. Já bych se jen tak pod něco nepodepsal, musím říct, že Frikolorou teplákovku jsem tedy dostal ke svým 40. narozeninám od Alarma jeho kámošky Veroniky a je to jeden z nejlepších kousků, který tedy mám. Doplnili jsme to o šaty pro Zuzalku tak, aby jsme ladili a už to ukazuje, že prostě ta kvalita je nadstandardní a já vřele doporučuji. A proto jsme se domluvili s Deronem, že nejen, že pro vás uděláme malou soutěž, ale že vytvoříme takový malý kolabo a možná z toho vznikne i prostě nějaká troška věcí, který byste mohli dostat i mezi vás, protože samozřejmě Frikolora merch už jste nakoupit mohli, ale teď bychom mohli udělat něco unikátního. No a kdybyste chtěli unikátní věc už hned teď, tak vězte, že Deron dává do placu custom kšiltovku a to tedy v rámci soutěže dnes. No a soutěžní otázka zní, jakým roce bylo Latswear založeno? Ano, v jakém roce bylo Latswear založeno? Tak to nebude jednoduchý, páč samozřejmě já jsem to zkoušel i trošku přes AI a tak jako jsem si to trošičku prozjišťoval. Nakonec mi to musel Deron sepsat celý, já vám dnes přečtu, tak v rámci toho, jaká historie je, ale vynechám ten rok založení Latswear. Pokud vy to víte, tak v tuhle chvíli můžete vyhrát custom kšiltovku a to pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink. Tam napíšete správnou odpověď, byla tady tedy odpověď rok 1934, to není správně, takže stále a pořád můžete

Můžete soutěžit, Instagramový účet DJ Freaky Flink, follow, napíšete správnou odpověď, no a ten jeden z vás šťastlivec může vyhrát kšiltovku. Za chvíli si dáme ještě jaký soutěž o lístky na High Jump. Ale hlavně a především jedeme tedy v breakbeatu, čeká nás další novinka. Tohle je DJ Hero a jeho Above Bar.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, a já tady mám další soutěž, kromě kšiltovky od Lac, můžete dnes vyhrát taky dva lístky na High Jump. Ano, přátelé, High Jump, který nám loni protekl doslova mezi prsty, protože se neuskutečnil, tak je tady zpátky a my pro vás máme dva lupeny. Takže pokud se zítra, pozítří chystáte na High Jump a ještě nemáte lístky, teď máte možnost vyrazit úplně zdarma. Soutěžní otázka je jednoduchá, takže jednodušší snad být ani nemůže. Zajímá mě, kde se High Jump koná. Tyhle ty skoky do vody, které nejsou festival, ale jak všichni dobře víme, ten doprovodný program hudební je vždycky nadupaný, se uskuteční tenhle víkend. No a mě zajímá, kde. Pokud to víte a chcete vyhrát dva lístky na High Jump, máte možnost, a to dnes společně s High Jumpem a s Frikolorou, pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink dáte follow, napíšete správnou odpověď, kde se High Jump uskuteční, kde se uskutečnil, nikdy jinde nebyl, jestli se nepletu. Vlastně kecám, jednou jsme jeli High Jump Tour, ale teď se ptáme na ten klasický High Jump, kdeže proběhne a probíhal. Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, já pro vás mám lupení, takže teď máte možnost vyrazit s novou kšiltovkou od Lac na High Jump, pokud jste soutěživí a znáte správné odpovědi. Jedeme dál, tohle je další pecka Next Level, Hyperpulse, a čeká nás další novinka z tohohle týdne v rámci breakbeatovýho čtvrtku. Už za chvíli, dobrý ráno!

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. 46 minut po 9. hodině, další novinka dnešního dne v rámci breakbeatovýho čtvrtku. Aphelion.

Posloucháš Color Music Radio, my se blížíme k závěru, já vám ještě jednou dám možnost vyhrát jak kšiltovku, tak taky lístky na high jump, takže můžete v nový kšiltovce vyrazit na high jump. Kšiltovku do soutěže dneska dává Lac, a to z jednoho prostého důvodu. Dnes odpoledne od 5 do 8 totiž proběhne společný event Free Color a Lac, a to Hrzanská pasáž, takže pokud se chcete mrknout na to, co Lac vyrábí a co společně třeba chystáme, tak rozhodně dneska v 5 hodin Hrzanská pasáž a DJ Freaky za kontrolérem živě od 5 do 8 hodin večer. To je pozvánka a soutěž, v jakém roce vznikla firma Lac. Pokud to víte, soutěžíte pomocí instagramového účtu a napíšete tedy správný letopočet, kdy Lac vzniklo. A můžete vyhrát custom kšiltovku. Pokud chcete lístky na high jump, soutěžní kanál je stejný, tedy instagramový účet DJ Freaky Flick. Dva lístky pro vás jsou připravený, pokud odpovíte správně na soutěžní otázku, kde se high jump koná. To je naprosto jednoduchý oproti té prvotní otázce. Asi nevyhraje jeden člověk, aby mohl tý kšiltovce na ten high jump vyrazit. To byl takovej jakoby for. Ale my pokračujeme v krasojízdě. Mám pro vás ještě jednu věc. Visions a Perigo, taky Dagan. Tím uzavřeme dnešní breakbeatový set novinek tady u nás na Koloru, zlomenej tak, že by ho ani sádra nespravila. Posloucháš pořad

0: No a je tady závěr, přátelé, v rychlosti. Časomíra ukázala 650 minut po 9. hodině. Dneska je 6. srpna. Čtvrtek, svátek slaví Oldřišky. A stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme převážně jasno. Ve středních Čechách ale bude také dost zataženo a také by mělo dostatečně pršet. Teď to dokonce protáhli, že v podstatě celý odpolední čas by mohly být dešťové přehánky. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 18 až 24 stupni, 28 až 31 stupňů v odpoledních maximech, 22 až 26 k večeru a v noci potom 13 až 18 stupňů. Teď už informace o tom, co nepodstatného nám napsaly internety. Co dělat v práci, tedy když čelíte toxicitě a personální oddělení vám odmítá pomoc? Personální oddělení by mělo být bezpečným útočištěm pro zaměstnance a neutrální půdou, kde se dají v klidu řešit závažné záležitosti. HR je ve firmách hlavně pro zaměstnavatele. V těch, kterým jde o blaho zaměstnancům, nemusí přehlížet šikanu, protože tam žádná neexistuje. Personalisté jsou také zaměstnanci a postavení se proti vedení firmy by pro ně mohlo mít negativní důsledky. Proto dělají i to, s čím například nesouhlasí. Jednání s personálním oddělením veďte pokud možno bez emocí. Ovšem, můžete si pořizovat záznamy. Personalisté jsou také jen zaměstnanci. No a o co se pokusit na personálním oddělení jsou tedy za prvý snažte se sjednat s klidem. Mohou vám pomoci tyto reakce, když vám řeknou, že jste přecitlivělí, nepřicházím řešit své pocity. Ignorují stížnost na šikanu a chtějí problém řešit jen úsměvně. Děkuji za nabídku, rád s vámi situaci proberu, ale bylo by všechno jasné, srozumitelné a zdokumentované, to je ideální. Proměňte pocity ve fakta a nepoužívejte citově zabarvená slova. Také na každé setkání navažte písemně. No a to je tedy rada, jak fungovat s personálním oddělením. Skutku nenadějné vyhlídky, co by čekalo lidstvo, kdyby se Země srazila s kometou. V americkém katastrofickém filmu drtivý dopad míří na Zemi kometa s jádrem o průměru 11 kilometrů. Ve srovnání s největšími kometami, jaké se pohybují sluneční soustavou, to byla jen příslovečná špinavá sněhová koule. Co by se stalo s naší planetou při kolozi s velkou kometou? Někteří sedláci v Německu z jara nezaseli v přesvědčení, že se nedožijí sklizně. Dlužníci přestali splácet bankovní úvěry a naopak bez zábran utráceli, protože se shodli užít posledních pár měsíců života. Šance pozemského života na přežití by byly totiž mizivé. Náraz komety by byl tak silný, že by z povrchovy, tedy vrstvami Země, vymrštil do kosmu i atmosféru a oceány. Úder z vesmíru. Historicky byly komety vnímány jako významná nebeská znamení, zvěstující zkázu nebo významné události. V roce 1910 se mnozí děsili katastrofy, v čemž je utvrdila zpráva astronomů z Yerkes observatoře v americkém Wisconsinu. No a tedy opravdu náraz komety do Země by byl katastrofální. No a jdeme dál a poslední informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká podvodu. Myslíte, že byste nenaletěli, podvodníci mají nové triky, ano přátelé, například tu píšou, že vám zavolají nejen tedy jako policisté, ale jako bankéři a řeknou vám, vyberte peníze, přineste nám je na parkoviště. To mi přijde už hodně, jakoby to, ale podvodníci útočí stále častěji. Falešné aplikace i napadané rezervace, ano přátelé, to se mi stalo nedávno, musím přiznat, a z toho jsem byl trošku takový vykutálený, protože mi z čísla, kam mi normálně chodí, tedy třeba informace o letence, přišla informace, že jsem nezaplatil pokutu někde za parkování. Ať se přihlásím a po chvíli toho jako lehkého zkoumání jsem zjistil, že to je fakt jako podvod, jo. Falešné e-maily, falešné e-shopy, investice, podvodníci dál zneužívají také napadené účty na WhatsAppu. Nejde o hloupost, podle psycholožky Heleny Sovákové nejsou úspěšné podvody otázkou inteligence. Podvodníci využívají přirozené fungování lidského mozku při aktuálním stresu. Nejprve vyvolají pocit ohrožení nebo hrozící ztráty, následně vytvoří časový tlak a vystupují jako autorita a člověka postupně izolují od lidí i informací, které by mu mohly pomoci situaci racionálně vyhodnotit. Takže opatrně. To byly tedy informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro techniku tady u nás ve studiu dělá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskoty. Ta se tedy stará o to, aby to vše bylo dobře zabalené a odfiltrované, tak jak je zvykem. To byli parťáci pořadu Frikolora. A teď už telefonát. Martinu Svátkovi je minuta po desátý, nakonec jsme ten čas trošku stáli, přece jenom ten breakbeatek je důležitější než mluvený slovo, ale důležitý je taky dát prostor Martinu Svátkovi, aby jsme se dozvěděli, čím odstartuje tedy je dnešní Holiday Edition a na co se můžeme v dnešním Holiday Edition těšit. A už máme na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co kdyby spadla na zemi kometa, co bys dělal?

0: něco, tak co bychom dělali, to fakt nevím.
1: Jakože nálet u faunu?
0: No, u faunu ne, spíš dronu, nebo tak. Jako by byl nějaký útok, víš, tak jako co, jak oni o tom furt mluví, útok a kam, jako, kam se schovat, nebo tak. Tak my bychom byli totálně v pytli.
1: Tak v tomhle případě bychom se ještě měli kam schovat, ale pokud by to vymrštilo atmosféru a všechny věci do vesmíru, tak tam už by se neschoval nikam, kamaráde.
0: No jo, tak to už by nás nemuselo asi zajímat.
1: To jsem si nějak myslel. Pojď, ale co mě zajímá, je písnička, kterou odstartuješ dnešní pozitivní druhou část, tedy ranního vysílání, teď už dopoledního Holiday Edition.
0: Dneska Staroby, já nevím, proč mě to nějak napadlo, ale CNC Music Factory, taková věc, Here We Go se to jmenuje.
1: Já jsem si na tom hodně jel, já jsem měl dokonce kazetu jednu dobu, jsem v tom trošku frčel v té diskošce, k té době Two Unlimited a CNC Factory a Headwaye.

0: stříznutý prostě těma kytarama a tím nařvaným, že jo, rapem, tak je to takový jiný, než právě ty tu Unlimited nebo to. A je to takový jako hip-hopový pořád, no.
1: Jo, jo, možná jsem si to trošku už v té časové ose změnil do toho diska, ale my se samozřejmě rádi přesvědčíme o tom, že Martin ví, o čem mluví, to byla pozvánka na Holiday Edition za chvíli. Jak se těšíš na dnešek, Martias, mimochodem?
0: Hele, boj, mě to mrzí, ale já jsem to musel trošku toho, protože dneska tady mají být docela bouřky, včera o tom mluvili. A já tady Bambulu jako nemůžu nechat, protože on se bojí bouřek docela dost.
1: Tak to samozřejmě mrzí i mě, po včerejší slibotechně, ale chápu, že bouřka je bouřka.
0: No já vím, že ty to za tu moji výchovu neschvaluješ, ale on je jak můj syn, to prostě já ho tady nemůžu nechat.
1: OK, uvidíme, jak to dopadne s bouřkama, jak já říkám, počasí, tak jediná jistota je, že počasí bude. Tak to byla informace o dnešním, tedy bouřkové, tedy situaci, která proběhne nad Prahou, nebo aspoň, že nám to slibujou. Vy se nebojte, pokud se chystáte na Lacver dnešní akci společně s Frikolorou, já tam rozhodně budu a potkáme se po 5. hodině. Tak to bylo ode mě pro dnešek všechno, já se těším opět, tedy zítra po 8. hodině naslyšenou, mějte krásný den, díky za pozornost a

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze sax.

Great singles about Gonna Make You Sweat. CNC Music Factory, tenhle skvělý mix. Here we go. No tak je mi to líto, že se dneska neobjevím na Frikyho akci, nebo na akci, kde on dneska funguje. Frikyho z toho byl smutnej, ne-li něco víc. No já si tady při těle těch situacích uvědomím, moji milí, jak hrozně jsem se změnil, jak je to všechno jiný. Spousta lidí to nedalo a už nejsou v tom mým okruhu. No a Frikyho to občas taky takhle asi zamrzí, ale prostě jsou nějaký věci, které jako asi fungujou jinak. No a já prostě nemůžu nechat Bambulu tady samotného, když to tady bude hřmít. To já bych si tu party vůbec neužil. Takže to je jenom tak na úvod takový jako emotivnější, co zamyšlení. To už se teď neděje, nebo neděje se to v Holiday. V Holiday se děje hlavně muzika a o tom to taky dneska bude, to je jasný. Jak se zdá, tak dneska old schooly zase, nevím, proč mě to tak jako napadá. CNC na úvod a další ukázka, úplně známá, nejvíc, jak to jde. A jediný, co můžu říct, je to remix. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't. No tak ať je krásně, moji milí, přeju. Totally crossed out, je skvělá deska. Krásný poslech.

No tak tohle ne úplně tak úspěšná věc, ale se stejný desky jako třeba Jump, tohle jsou House of Pain. Top of the morning to you. Skvělá věc. Následující ukázka, tak ta se občas prožene v Holiday. Album, který se jmenuje Revival. Skvělý funky groove, funky joint, tenhle ten feels good.

tohle je hodně úspěšná grupa, ale z 80. let, tohle byla také jejich už závěr, ty jejich kariéry. Co tak pamatuju, tohle jsou The Jets z 90. poslední tak nějak výběrová věc tady na albu The Greatest Hits, myslím, z nějaký 90. No každopádně The Jets, skvělá věc. Special Kind of Love. Tohle věc se navedl Mike V, který ji hrával na Golemu, tak jednou zahrál i v tom, ve svém tady pořadu na Koloru. Tak jsem si to hned zjišťoval, perfektní věc. No tak staroba, to je jasná věc. Jinak teď takový nabušený New Jack Swingovej funky joint, baby. Call me bad. No, skvěle udělaný mix z tohle k debutu CMB. Skvělý vokál.

No tak a tenhle remix pro Vanessa Williams udělal Norman Cook. Tedy Fatboy Slim. Pěkný mix, The Right Stuff. No a teď je třeba další zpěvačka Stacey.

Juliet. No tak jasně, Stacy Earl. No a vzpomněl jsem si na další věc, Cool and the Gang. Brown. Wait a minute!

k jedné věci, abych si ji našel, abych si zjistil název. Pojďme si zahrát. Dlouho jsem neslyšel tuhle ukázku. Maximik. No za chvilku už samozřejmě pozvánkovej break. A pak už Holiday Slow Jams. Jako každý čtvrtek.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kasdi Utari. Starstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Let's party.

0: Radio Color 90.7 FM.
1: Ahoj, moji milí, zdravím vás v druhé vysílací hodině. To už je jasná věc, to už je speciál,

Boys něco líbí. To je pravda, mně přijde takový jako... Já už jsem to stokrát slyšel, i ty hlasy, i vlastně všechno. Tohle je Sisko, jak vyšité, akorát malinko vyčpělej. No ale jinak, dobře, tak tohle věc, která mě docela baví, jmenuje se Don't Mind, tohle jsou Century. Jinak teď je nová věc, ještě další, tohle je novej Tank. Není to špatný, taky, no, posuňte sami. Say yes, nebo jenom yes.

Někteří z vás poznávají, že tato věc je inspirovaná od Flowetry, původně Say Yes. No tak Flowetry, potažmo tady Marsha Ambrosius zaspívala tuto věc Say Yes. Na závěr toho tracku zaspívala i svůj orgasmus. Tak je ta představa, že by na konci měl svůj orgasmus zaspívat i Mr. Tank. To by mě asi hodně bolelo. No tak je to trošku jinak chytnutý, je to dobře. Tak teď už ještě tady nová muzika, tohle novej je Stockley Williams, už jsem ho tady hrál a je to dávno, bo je to díl tady.

Tak dokonce v první pětce nejhranějších R&B a soulových věcí. Needs Love, tohleto je novej Stockley Williams, zajímavý sound. No a teď už jedna z těch prvních nejhranějších.

Tak tohle je zpěvačka Fantasia, jinak jasná ukázka Enough. No to je taková pohádková věc, tak trochu, nebo ta melodie je hodně přímočará, jinak je z filmu, já nevím, jak se to jmenuje, Anna a král, nebo tak nějak.

tohle to je Joe Enriquez. No možná, že v písničce se zaslechli, jak jsem volal na Bambulu, on teďka tady docela teďka cestuje. Není mu úplně zima teda, řekl bych, že je mu docela velký horko. No tak to se nedá nic dělat, teď to teda bude ještě nějakou dobu trvat, to je jasný. No tak Joe Enriquez, další ukázka, kterou tady pro vás mám, tu určitě si myslím budete znát, i když ne, tady v tom soulovém remixu. Možná ne, třeba jo.

No tak Mood Bayou, India, teď už zpěvačka další. Tohle je Jeba. Taková vlastně živá verze, akustická tedy. The Age of Worry, původně od Johna Mayera. Tak teď je tady Jeba.

jednak věc, která měla veliký úspěchy, Bless the Broken Road. Tak a co bude teď? Ano, jasně, já jsem si vzpomněl na tuto ukázku. Tohle je Bruno Mars a věc, která se nějak nechytla úplně.

musím trošku zkrátit, mi to líto, ale zase nestíhám jako vždycky. One Woman's Alba Jade to the Max, to už je předposlední věc ode mě pro vás. Tady je ta závěrečná. Let It Go. Album, který se jmenuje Come. No, oblíbená věc od Prince, pro mě tedy.

mezi prstama, nějak si z ní skoro nic nepamatuju. Kam? No ale to byl Prince, samozřejmě Let It Go. A to už je taky závěr dnešního Holiday Edition a taky speciálu Holiday Slow Jams. Moji milí, mějte se krásně a když budete chtít, tak zítra po 10. hodině se moc těším. Ať je fajn, ať je hezky. No a zvládněte ty velký horka. Tak nazdárek, mějte se.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
1: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
2: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
2: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
0: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: Krátce po 12. hodině.
1: Oh yeah.
0: Začíná čerstvý polední menu tam, kde jsme minule skončili, tam dnes začínáme proudu poledního menu a mého hudebního výběru. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, Erika Badu a The Alchemist. Velmi zajímavý spojení, z kterého by mělo být celý album. Zatím je venku jenom single Next to You. S připomínkou toho, že The Alchemist a třeba taky Freddy Gibbs, Sarok, DJ Planets, Onyx, Loop Troop Rockers a mnoho dalších vystoupí na znovu obnoveném hip-hop campu už 21. a 22. srpna, kousek od Plzně. A taky s připomínkou toho, že Erika Badu je stále kreativní a aktivní a objevila se mimo jiný na novém albu J. Cole'a, stejná instrumentálka, ale k tomu J. Cole na mikrofonu a v produkci songmanem The Williest. A vy posloucháte polední menu, tak doporučuji volume doprava a ideálně Roll It to Ice Cream do pusy.

Jo, J. Cole, Erykah Badu, The Willest z nového alba The Fall of Three vyšlo na jaře, vlastně dvojalbum mého oblíbeného amerického rapera, který nepotřebuje zlatý řetězy, protože je prostě nejlepší bez nich. BK. A další můj oblíbený rapper následuje Master Ace. V červnu jsme si užili jeho koncepční koncert k desce The Invincible Arts a do Česka se vrací právě na Hip Hop Camp, kam se vrátí se svým parťákem Marco Polem, kterým produkoval několik alb, ale my si dáváme něco mnohem staršího a to je z desky Long Hot Summer, dlouhé horké léto z roku 2004 song jménem Beautiful. Tak ať i to vaše léto a dnešní den jsou krásný a radostný. Pěkně od začátku. Master Ace. A za chvilku taky Digital Planets, jakožto pozvánky na Hip Hop Camp. Úplně. Cosmo Intergalactic Base. 21. a 22. srpna. Squad Color Music.

We zoom like that. We out. Tak, taky si luskáte do rytmu DJ Beplanec, který budou jedni z headlinerů hip-hop campu už o víkendu 21. 22. srpna u Plzně. Tak a pokud vás v rámci pracovního týdne cokoliv stresuje, tak pro vás mám jeden song. Originále Stevie Wonder, tady podání a la Incognito. Posouváte Poledne Meny. Dobrou chuť.

Posloucháte Color Music Radio Polední meny. Mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. A když jsme si před chvilkou zahráli Incognito a jejich cover songu Don't You Worry About Thing od Stevieho Wondera, tak jsme si dali i mistra samotného. Tady nespívá, tady hraje jenom na harmoniku. Stejně je to boží, ne? Sergio Mendes, z mýho hodně oblíbeného alba jménem Timeless, na který si pozval spousty vzácných hostů, počínaje samozřejmě Will.i.am z Black Eyed Peas, ale je tam taky India Airy, je tam Justin Timberlake, je tam spousty různých rapperů, včetně třeba Charlie Tuny a mnoha dalších. Tak doporučuji od Mendeze jeho album Timeless, už taky starší záležitost, ale pro mě velmi nadčasová a právě eklektická, multikulturní. Ale my jdeme teďka už na jiný album, v kterém ten Stevie hostuje taky. A to je sice deska Snoop Dogga jménem Bush, na který spolupracoval s Farelem, a hned ten úvodní single se, já mu přezdívám kalifornské rolky, ale je to California Roll, předpokládám, že to je spíš něco, že kruizujete, neboli projíždíte se Kalifornii s kabrioletem a horký vítr a vůně oceánu vám foukají do tváře. No, pro tohle počasí úplně ideální, ne? Trochu větřík. Tak něco na osvěžení. Snoop Dogg, Pharrell Williams a Stevie Wonder. Ještě po kousi řekneme, kdo vyhrál knížku od nakladatelství Darmagaya. A čeká vás taky soutěž o vstupy na čtvrteční pražský koncert 100 zvířat.

The Womack Sisters. Jejich strejda je Bobby Womack. Samozřejmě legendárem B, kterýho se dáme teďka. No a tohle to jsou jeho... On je jejich strejda, takže oni jsou jeho... No připomeňte mi vy. Každopádně The Womack Sisters chystají velký debut. Jsou to tři holky, které žijou v Los Angeles a mají moc dobrý sound. Rodinný zlato.

Bobby Womack, jeho California Dreamin. By the way, ještě k těm The Womack Sisters. Nejenom, že jejich strejda je Bobby Womack, ale jejich rodiče jsou Cecil Womack a taky Linda Cook. Jejich táta byl pro změnu Sam Cook, takže opravdu rodinný zlato, jak se to říká, megakarátový. Okay. Posloucháte Color Music Radio, rozšiřujeme si hudební obzory v rámci dnešního poledního menu. A to je jakože fest. Už nejvyšší čas, abych prozradil, kdo vyhrál tu knížku od nakladatelství Dharma Gaya, kterou jsme soutěžili, která se jmenuje Zvídavá bdělost.

Lucie Skývová s rávně napsala, že autor knihy Seďava Utečania pochází z Barmy. Pokud vy byste chtěli trénovat bdělost, někdo tomu říká meditace, někdo prostě bdělost, někdo mindfulness, tak skvělá kniha s výbornýma cvičením, 31 meditací na každý den jedna. Můžete zkusit a uvidíte v září, jak budete zářit. Knižka se jmenuje Zvídavá bdělost, najdete ji na dharmagaia.cz a Lucie ji vyhrává, že ji osobně pošlu. A za chvilku vás čeká taky soutěž o dva volné vstupy na čtvrteční pražský koncert 100 zvířat v Riegerových sadech v rámci Prague Open Air. Ale ještě předtím jsem zabrousil k Gorillaz, protože v tomhletom songu Věste nevěste hostuje právě Bobby Womack. Spíš ho možná vysamplovali, a pak je tam taky Mos Def.

Ezra Kolektiv z jejich chystaného nového alba a druhý single, v kterém hostuje jamajská Lila Ike. A když Lila, tak zahrajeme taky jeho parťáka, protože ho z jeho nového letošního alba, kde hostuje mimo jiné Damian Marley v tajtomhletom songu, který se jmenuje At We Feet, neboli U našich nohou. Má hodně hezký videoklip, by the way. Tak můžu hodit na facebookové stránky Polední menu, kam jsem tam něco přihazuju v rámci nějakého online bonusu. A zároveň zvuk svýmu reggae speciálu tady u nás na Koloru, vždycky v úterý od 21. nebo v neděli od 22. Teď jsem párkrát vynechal kvůli dovolený, ale v neděli už se dočkáte. Těším se na to moc. A ještě jsem chtěl říct něco, jasně. Více o reggae music, můj web jahmusic.net, psáno jahmusic. .net nebo .cz už skoro 25 let dělám tenhle ten web na propagaci jamajské kultury. A samozřejmě náš rozhlasový pořad je toho součástí. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, že tento víkend proběhne takový malej rodinný reggae festival, který se jmenuje Right News Music Garden, který proběhne v Louňovicích pod horou Blaník na tamní zámecký zahradě v pátek a v sobotu. Moc příjemná, milá akcička. Tak tip pro vás. A za chviličku už soutěžní otázka o dva vstupy na 100 zvířat, ale ještě předtím Pull Up The Tune, protože Damian Marley. Posloucháte Polední menu.

0: u Biga Protože a Damien Marley.
1: Skvělýho Protožeho alba, který
2: nikdy si nebyla,
1: který vřele doporučuju.
2: Proběhlo má milá před kinem, který není.
1: No a teď už teda 100 zvířat a soutěž o dvakrát jeden volný vstup na jejich čtvrteční pražský koncert v Riegerových sadech v rámci Prague Open Air CZ. A otázka vlastně jednoduchá. Jak se jmenuje nejnovější single od 100 zvířat?
2: Nebylo nic.
1: Pište mi na lukas@radiocolor.cz. A není to tohleto, tohle je samozřejmě stará klasika. A jmenuje se Nikdy nic nebylo, tak...
2: Nebylo nic, já jen, kdybys měla chvíli, můžem si někam se...
1: Právě teď jsme na závěru dnešního poledního menu, v premiéře ve středu, v repríze ve čtvrtek.
2: Nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi dráha.
1: By the way, ve středu slaví Kristián, Milivoj a Osvald a ve čtvrtek... Odřiška, Ulrika a Něhoslav? Wow, Něhoslav. Jsi pozvuhat nějaký Něhoslav, napiš mi, dostaneš triko poledního menu. A zároveň den boje za zákaz jaderných zbraní, protože vzpomínka na Hirošimu. A co bych ještě dodal, poděkování parťákům nakladatelství Darmagaja. MacParts.cz, který jsme starají o věci okolo mých Macintoshů a iPhoneů, to znamená MacParts.cz. Kdybyste si rozbili iPhone nebo počítač, laptop, tablet, tak oni jsou schopní vám ho dát dokupy. A poděkování taky Rovito Ice Cream za jejich dokonalé mražené nanuky a nově i kornoutové zmrzliny. RA2TV.cz. Zdravíme na Šumavu. To znamená samozřejmě frekvence Český Budějovice, Český Krumlov. Brzy už taky v Táboře. Zdravíme taky samozřejmě Prahu, Brno, Plzeň, Znojmo, Opavu, Jihlavu, Liberec, Karlovy Vary. Kdo si to má pamatovat všechno? Nebo taky DAB+, zkrátka dobře, colormusicradio.cz. A
2: jsi nebyla a naše seznámení.
1: Tady jsi to zvířat pěkně od začátku.
2: Před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil,

0: mnou.
1: Tak, ale já vám to ještě jednou zopakuju, jak se jmenuje nejnovější single 100 zvířat. Kdo chce vyhrát volný vstup na jejich pražský koncert v Riegerových sadech tento čtvrtek, tak pište na lukas@radiocolor.cz. Mějte se krásně, pěkný odpoledne a na brzkou slyšenou.
2: Color Music Radio.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Jo, Rauito! Co si dnes udělat pohodu jako v Karibiku? Ochutnej některou ze 4 chutí lahůdkových bionanuků Rauito a k tomu si pust polední menu, anebo úterní reggae speciál, anebo cokoliv na Color Music Radio. Zdravá a delikatesní zmrzlina ze Šumavy. To je Rauito.cz. Dostání v dobrých biošopech i největší online prodejci. Čokoládové, arašidové, jahodové a nově i kokosové s ananasem. Nanuky Rauito. Yummy, yummy. Mňam, mňam.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Byla jedna hodina. Color Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Okay.

0: Your Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Color s váma po delší době DJ Cut Team. Tento pořad budete moct sledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CBD Hype. Je to pár dnů, co jsem přijel z festivalu Colors of Ostrava, kde jsme hráli s grupou Selsíčárky. Děkuju všem, kteří nás přijeli podpořit. Big up, byl to náš první festivalový koncert a bylo to super. Sice nám do toho trošku chcelo, ale zazněly tam hity jako Když řeknu, tak přijdu, Refrén anebo Kakadu. Takže na to je chcelo Kakadu. A my jedeme dál, celý víkend budu hrát na náplavce v Českém Krumlově.
1: Gonna get back into the groove, baby.
0: A jestli jste v okolí, dorazte za mnou. And I'm gonna funk you, your crew, and your whole room, man. Funk you too, should I get into funk, and your mama.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh yeah.
2: Funk you too. Radio Color.
3: Raz, dva, I don't wanna stop. Funk you tune, Radio Color. S váma DJ Kadim po delší době na vlnách FM. Doufám, že jste si užili můj warm-upovej set Funk you tune na náplavce v Českém Krumlově. Budu tam celý víkend, doražte za mnou. Vodáci, výletníci, turisté, kaliči, open air přímo v centru Českého Krumlova. Jmenuje se to Bystro Náplavka, tak si doražte dát drink. Já se s váma loučím, to bylo Funk you tune na Radio Color. Show dedicated to funk and your mama. Může toto ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne, repríze v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CBD Hive. So tune in again, okay? Why? You know why? 'Cause we're gonna fuck you.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party.
3: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party Pavla Bárty.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin.
4: Color Music Radio.
5: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
6: Color Music Radio.
7: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursdays.

0: Is this not why you are here?
1: Freedom Thursdays.
2: I'm rich, bitch!
3: Color Music Radio. The best music in town. Color Music Radio.
4: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
6: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
7: taneční party Pavla.

Pěkný dobrý večer. Posloucháte Fonotouch. Tady je Martin Mikuláš, zdravíme vás z rekordshopu Fono.cz. Dneska je tady DJů jako psů. Jsem tady já, po mně bude hrát DJ Lidhammer, potom bude hrát DJ Alberto a potom vám zase budu hrát já a DJka Primitivo. Všechno z vinylových desek, protože vysíláme živě z rekordshopu. A všechno v letním módu. Tohleto byla na začátek skladba Summer Madness, původně Cool and the Gang, ale tohle je reggae verze. Nedávno jsme ji taky ještě tady měli na 7-palcovém singlu od projektu Mato. No a hnedka následující skladba bude velmi exkluzivní cut, a to doslova. Je to deska, která je cutovaná, vyřezaná, je to takový test press budoucího singlu a potom ještě budoucího alba norského DJ a producenta jménem Lidhammer, který nám za chvilku zahraje svůj soulový set, ale protože je to nejenom DJ, ale taky producent, tak si napřed poslechněte jeho tvorbu. Všechny nástroje nahrál sám a rapuje norsky.

0: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, dneska je tady DJ u Jakobsu, je tady pěkný cvrkot a teď zrovna vám hraje náš kolega z naší Fono Squadron crew DJ Alberto. A je to, je to pozvánka na sobotní Groove Dog, na pravidelný večírek, který už více jak 10 let každý měsíc se koná v Jazz Doku. Je to jediný DJský večírek v tomto jinak klubu, kde se hraje většinou živě jazz a pořádá ho mistr Ultrafino. Zve si tam pro tento víkend nejenom tebe, ale...
1: Jasně, nebude tam samozřejmě sám, bude tam DJ Louis B, což je DJ z Liverpoolu. Je to DJ, producent, hudebník, promotér a samozřejmě to bude celý zaštiťovat mistr Ultrafino.
0: A živě máte někoho tentokrát?
1: Živě nemáme nikoho, ale já možná vemu saxofon, možná určitě, takže...
0: Jste se rozhodl tady teď?
1: Ne, my jsme na tom byli domluvený, beru saxofon, něco si tam fouknu.
0: Jo, takže DJ lomeno saxofonista Alberto, no tak doražte v sobotu do Groove Doku, pokud budete v Praze. Večírek začíná v 10 a končí ve 2. Takže je tam 4 hodiny prostor na tanečním parketu na hudbu typu soul, funk, jazz, bugalu, latino, brazilský disco, boogie a doufám, že zahraješ i nějaký ten city pop.
1: Ale jo, vemu tam i nějaký japonský věci, které jste podle mě v životě neslyšeli.
0: Vem to tam. A tady máš ještě 15 minut, aby si nám něco zahrál. Teď jsme slyšeli od tebe brazilskou selekci a teď tady máme...
1: Lincoln Olivetti a je to skladba Sušpíra, taková diskotéková věc.
0: To my máme rádi. Doufám, že vy taky posloucháte Fonotouch na Color Music Radio. Taky se můžete podívat, jak se tady potíme na mixcloud.com/Fonotouch.

0: Visions of Love. To byla ochutnávka do Jazz Docu. Tuto sobotu 8.8. se koná akce Groove Doc, kde budeme hrát s mistrem Ultrafinem, Louisem B. Tak přijďte, akce začíná ve 21.00. Posloucháte Color Music Radio, pořad Fonotouch. A pojďme si dát...
1: Pojďme to roztočit.
0: Martine, co nám tady máš?
1: No, já bych rád pozval na akci Collage Plážo, která se koná už po 8. Tento magický datum 8.8. A tu pořádáme s obchůdkem U Mašku v Novém Kníně na náměstí. Budeme mít kapelu, bude tam Fono Squadrona ve složení já, DJ Caprimitivo, DJ Gears. Ty hraješ v Jazz Docu, takže kdo to má blíž do Prahy, ať jde do Jazz Docu. Kdo to má blíž do Knína, tak přijďte s námi oslavit léto z další tropické noci, kdy vám zahrajeme spoustu druhů hudby, proto se tam jmenuje Collage, protože je to velmi otevřený freestyle a my vám to tady teďka s Julí, s DJkou Primitivo předvedeme.
0: OK, zdravíme Štěpána.
1: Jak to nemáme připravené, krásně.
0: Zdravíme Štěpána do Knína, posíláme pozdravy a první deska Herb Alpert.
1: A je to Tichuana verze skladby Carmen, jinak tedy dílo operní, které bys mohl sám uvádět v operní verzi, ale tohle je z Tichuany.
0: Bizet.
1: Tak pojď, Herbe.

0: Tak tohle všechno, přátelé, je Collage Plážo. To je náš analogový výlet kolem světa, jak tomu už od začátku říkáme, a letos už po osmé vám to zase zahrajeme v Novém kníně na náměstí. Nikdy to není to samé, nikdy ani nevíme, co to bude, stejně jako dneska večer, přesně to tady s DJkou Primitivo předvádíme, že? Nebo co, měla jsi něco připraveného? Počkej.
1: Vzala jsem nejnovější věci, takže všeho chuť.
0: Všeho chuť. Říkala jsi poslední dobou, že máš ráda jazz funk. A já tady zrovna jsem teď teda a poprvé pustím novou desku, kterou k nám přinesli z Hamburku, z Set Soul Society. Je to deska, kterou máme i skladem, a včera tady zrovna byl chlapík, který tuhle desku produkoval v 90. letech s Roy Ayersem, a je to jeho verze Funky Nassau. Hraje vám DJ Martin Mikuláš, DJka Primitivo, a srdečně zveme na Collage Plážo do Nového Knína na náměstí už tuto sobotu 8. 8.
1: Yep.

0: Posloucháte Fonoptoč na Color Music Radio. Hraje vám DJ Primitivo, hrajeme na střídačku spolu, ale tohle je tvůj italský bombonek. Co jsi mi to říkal o tom labelu, že neexistuje?
1: Neexistuje, ale u většiny těch, oni vydávali jenom 7 palce, myslím. A je to Diagram Records, jsou to věci ze 70. let, ale u některých tracků není třeba vůbec rok nebo autor a je to hodně, není to nikde na YouTube, takže člověk musí opravdu důvěřovat tomu labelu a objednat si to třeba na Blind a pak uvidí, co na tom vlastně je.
0: Jsi spokojená s výsledkem?
1: Jsem spokojená, tohle je track, který jsem ještě neslyšela, dneska jsem ho slyšela poprvý a koupila jsem si to kvůli dalšímu tracku, co myslím pak následuje. Ono to jsou EPčka, že jsou na každé straně toho 7 palce dva tracky, takže tam jsou 4, takže vždycky jeden z nich třeba vím, že je dobrý a zbytek je překvapení.
0: Diagram Records, další poklad z kufříku DJK Primitivo. Krásný silly stav, jak máme rádi na Kolážo plážo v Novém Kníně vás veme tuto sobotu.

0: Mami te extraño. A počkej, já nemám zaplý mikrofon, tak budu mluvit na tento mikrofon. Posloucháte Fonotač, vysíláme živě, je to Poznat z rekordshopu Fono.cz. Hraje vám DJ Primitivo na střídačku se mnou, s Martinem Mikulášem, a to všechno, protože vás zveme v sobotu do Nového Knína na náměstí, kde se už po 8. koná akce Kolážo Plážo. A začínáme už 17 hodin, DJ Gear se rozjede svůj trip hop, down tempo a poklady na rozhejbání, a pak tam máme živou kapelu Gunny Fim, která bude hrát na akordeon, housle, kontrabas a kytaru, klezmer, balkán, těšíme se na to. A pak vám s Julí zahrajeme seriózní vydigované groovy i naprosto podivné, velmi na hraně desky, jako přesně teďka Primitivo popsala to, co tady připravila jako jednu ze svých posledních desek dneska večer. Co to máš, prosím tě, další eurovka?
1: Je to eurovka a opět sedmi palec a je to taková early elektronika, mě to baví, ale je to hodně, hodně na hraně, možná bychom ti měli právě tady zakončit náš
0: když
1: pořad.
0: Když už ty sama usoudíš, že je to hodně nahradně, tak jsem připravený na jakoukoliv podivnost. Tak se na vás těšíme. Kolážo Plážo, Nový Knín tuto sobotu, anebo samozřejmě jakoukoliv další párty si užijte v tropickém létě. Za chvilku tady zase je podzim, takže nestěžujme si a užijme si to. Loučí se Martin Mikuláš, DJ Primitivo, tohle byl Fonotouch.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte. Víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víte jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však paž mi nebole.
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho máte.

sestrými nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako náhoda.

Last chance.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

0: jazyk tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné s ochrvenou.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Posloucháte Color Music Radio a pořad Dream Flight s Hankou.

Posloucháte Color Music Radio a Dream Flight s Hankou.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Při poslechu dalšího dílu pravidelných francouzských vychytávek vás vítá František Vich. Začneme tentokrát rockovou kapelou Soma. Po ní přijde jen o malý kousek popovější, za to s arabskou muzikou fúzující Lebukák, a pak už se budeme věnovat zpěvačkám, když tou první bude zhruba folk popová Melanie Po a tou druhou hodně známá Vanessa Paradis, kterou máme v podvědomí asi zařazenou, co by vysloveně popovou zpěvačku, nicméně ona se až tak jednostranně nebere. Takže nejprve Soma. Popravdě nejde ani ve Francii o kapelu příliš známou, a to přesto, že jejich muzika je, myslím, zcela dotažená a pohybují se v zásadě v pop-rockovém mainstreamu. Začali už v roce 2001 na začátku školního roku na jedné střední škole v městě Easter na středomořském pobřeží, přičemž jejich idoly byly třeba Smashing Pumpkins. Ve své oficiální diskografii skupina cituje Johna Lennona, který kdysi prohlásil, že francouzský rock je jako anglické víno, a tvrdí, že právě oni jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Jak už jsem prvé naznačil, sebevědomí jim asi opravdu nechybí. V roce 2002 mají první v zásadě své pomocí vydané EP a další rok i podobně připravené první album s názvem On Sourdine. Nicméně my se dnes odpíchneme od druhého EP z roku 2005. To se jmenovalo Nuit Salée a ta konkrétní písnička má název Allonvers, vzhůru nohama. V tomhle prvním období hrál ještě v pěti a střídali angličtinu s francouzštinou. Sestava se později redukovala na kvartet a současně už zůstali de facto u té angličtiny.

Takže francouzská skupina Soma z roku 2005. Celkem jsem byl překvapen, kolik kapel s tímhle názvem hraje po světě, a tak jsem trochu pátral, co tohle slovíčko znamená. A těch významů je hned několik. Nejvíce smysluplný mně přijde coby výraz z hinduismu, kde znamená velmi zjednodušeně nápoj bohů. Popojdeme teď k albové dvojce Jewel and the Orchestra z roku 2010. Kdysi jsme v našem pořadu už jednu písničku z téhle kolekce poslouchali, takže dnes dáme jinou s názvem Get Down. Ta se jinak poprvé objevila už rok dříve na jedné z jejich EP desek.

francouzská Soma z jejich druhého alba. Když sečteme jejich diskografii, tak se dopočítáme 4 EP desek, jednoho singlu a celkem 3 alb. To poslední, třetí, s názvem Nobody's Hotter Than God z roku 2012 je zajímavé i tím, že u mixpultu pracoval i hvězdný Američan Tony Hoffer, známý třeba ze spolupráce s Depeche Mode, Blondie, Suede, Supergrass, ale i s mnohými Francouzi. Z téhle desky jsem vybral The Brightest Side. Jinak skupina Soma přestala brzy po tomhle albu existovat a většina muzikantů se spíš vytratila. S výjimkou jejich nepsaného lídra Lionela Buzaka, který se začal docela úspěšně věnovat producentské práci.

V našich pravidelných francouzských vychytávkách dozněla skupina Soma a půjdeme tedy k dalšímu jménu. Od doby vzniku skupiny Le Boucak uteklo už více než 23 let. Jejich domovským městem je Montpellier, ale klidně by se dalo říct, že jejich hudebním domovem je celé Středomoří. Tuhle slovní zkratku můžeme odvodit třeba už z pestrého původu muzikantů a zpěváků, kteří se ve skupině vystřídali. Řada z nich byli navíc imigranti a snad ještě pestřejší je jejich hudba. Skoro se nedá říct, co je základ a co jsou ingredience. Možná je to v každé skladbě jinak. Když to bez nějakého systému vyjmenuji, tak je to rock, raj, pop, funk, elektronika, reggae a etnická hudba z různých koutů, hlavně těch středomořských. K tomu patří i používání širokého spektra různých hudebních nástrojů. Nicméně objevil se i zjednodušující termín Ryan Rock. Skupina začínala na ulici, v barech, pak na menších, později na větších festivalech, až se časem objevila na stejných pódiích se slavnými jmény podobných žánrů, jako byly třeba Manu Dibango, Femi Kuti nebo Khaled. V souboru, který mýval plus minus kolem 5 až 7 členů, se v průběhu let vystřídalo na 20 muzikantů, a to včetně zpěváků. Třeba na prvním albu zpívali hned 2, Abdu Bekeci a Jeal Megrawi. Dostalo název Makash Mushkil, vyšlo v roce 2001 a tahle ukázka se jmenuje Taïla et Chant des Oreilles.

Lebukák z jejich prvního alba. O 3 roky později, tedy v roce 2004, vychází album druhé, které se mi osobně líbí nejvíc. Z něho jsme už kdysi poslouchali skladbu Lila, takže dnes dáme jinou. A to tu přímo titulní, takže Bledy.

roce 2007 jsou už Lebukák natolik respektovaní, že jsou nominováni i na cenu BBC World Music. Během 3 let tehdy stihli vystoupit ve 20 různých zemích. V roce 2008 vyšlo i jejich 3. album s názvem Mara. Nicméně tohle já přeskočím a zastavím se u jejich 4. možná trochu více arabsky znějícího alba z roku 2012, které nese název Punky Al, a dáme si z něj závěrečnou skladbičku s hezkou baskytarou a názvem Afsa. Poslední zprávy o kapele, které jsem našel, jsou z roku 2016, takže nevím.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

kultuře. Jednou naspívala demo pro svého kamaráda, který potřeboval do nahrávky nějaký ženský hlas, a tohle demo se pak dostalo náhodou do rukou šéfů už docela zajeté skupiny, či možná spíš projektu Nouvelle Vague. A ti dali lano. Zpívala s nimi 5 let, ale pak se rozhodla zkusit to sama a v roce 2009 se představuje prvním albem s názvem My Name. Z něho je i první ukázka, která se jmenuje La Cigarette.

Melanie Paint z jejího prvního solového alba. Mezi hudebními jmény, které ji ovlivnili, sice uvádí třeba Pixies, Sonic Youth nebo PJ Harvey, ale řekl bych, že její písničky jsou jemnější a postupně stále více popovější. Samozřejmě nemá ani nějaké extra hlasové dispozice, ale jinak je to muzika příjemná, s texty většinou, ale ne vždy ve francouzštině. Z jejího druhého alba, které vyšlo v roce 2012 pod názvem Bye Bye Manchester, jsme už kdysi jednu písničku poslouchali. Jmenovala se Setuji Vitfua 7x nebo 8x. Z téhle kolekce tedy pro tentokrát vybírám jiný kousek, a to ten s názvem Je vás tombe, vzdávám se.

Zatím poslední solové album Melanie Pa vyšlo v roce 2016 pod názvem Parachute. Od té doby nic, ale přesto se něco malinko událo v roce 2019, kdy si zaspívala v jedné písni na album manchesterského projektu White Horses a pak i v letošním roce, kdy se objevil single, kterým se vrátila ke spolupráci s projektem Nouvelle Vague, čili svými někdejšími chlebodárci. A s touto partou v posledních letech taky opět jezdila po koncertních štacích. No a protože se Melanie Pa už mezi tím stala docela známou značkou, vyšel tenhle single pod hlavičkou Nouvelle Vague featuring Melanie Pa. Tahle novinka je přitom dost jemným, v zásadě folkovým coverem letitého hitu anglických Blur Girls and Boys. Samozřejmě bychom si ho mohli pustit, ale snad vás příliš nesklamu, když dám co by třetí ukázku, písničku ze zmíněné třetí solovky. Jmenuje se On Dirait.

A jak už jsem říkal v úvodu, budeme mít dnes na programu dvě francouzské zpěvačky v těsném závěsu. Tou druhou je Vanessa Paradis. Tahle francouzská celebrita, hlavně zpěvačka a herečka, bez pochyby není žádnou ostrou rockerkou, ale že umí hezky přitvrdit, jsme si ukázali už před časem, kdy v našem pořadu zazněl její single z roku 2004 Ma Petrolus. Vanessa pochází z pařížského předměstí Saint-Maur-des-Fossés, ročník 1972, a už v 7 letech jí strýček, který byl hudební producent, popostrčil do jedné lokální televize. A když jí bylo 11, měla už první single. No a ve 14 už nahrává písničku Girl Taxi, která z ní udělala hvězdu. 11 týdnů na vrcholu francouzské hitparády a dokonce i třetí místo v anglické. Takže se nedivme, že už v 16 letech sekla se školou. Pokud jde o kariéru hereckou, ta se taky rozjela skvěle. Už v roce 1990 dostala Césara za roli ve filmu Nuit Blanche a své vlohy a vizuální předpoklady uplatnila opakovaně i v reklamách značky Chanel. Pokud jde o hudební scénu, tak na ní se dokázala zorientovat také velmi rychle. Od roku 1988, kdy vyšlo první album, byl jejím přítelem zpěvák Florent Pagny. S druhým albem jí výrazně pomohl Serge Gainsbourg. Třetí a možná nejúspěšnější album natočila ve Spojených státech se svým dalším partnerem Lenny Kravitzem. Touhle eponymní kolekcí dnes začneme, a to konkrétně písničkou I'm Waiting for the Man. Samozřejmě, že jde o cover slavného velvetovského songu.

Možná by bylo zajímavé vědět, kdo vlastně Vanessu Paradis k těm Velvetům popostrčil. Jestli to byl tehdy právě Lenny Kravitz, a nebo to bylo úplně jinak. Takhle ji zase nastudovanou nemám. Důležité ale bylo i její následné partnerství s americkým hercem Johnny Deppem, s nímž má mimochodem dvě děti. Svou pozici v hudebním biznisu si v zásadě udržuje dodnes. No snad ještě připomenu, že dvojalbum z roku 2013, Love Songs, je z velké části pro změnu práce jejího dalšího přítele, zpěváka a producenta Benjamina Buelleho. Jedním z výsledků jejich snah je za ta léta i 6 pozbíraných prestižních cen Le Victoire de la Musique. Takže teď si dáme jednu ukázku z alba Love Songs. Jmenuje se Mi Amor a napsal ji Adrien Gao z hodně známé francouzské pop-rockové skupiny BB Bruins.

Aby to nevypadalo, že má Vanessa Paradis snad nějakou špatnou povahu, tak jen doplním, že se před pár lety provdala za režiséra Samuela Benchetrita a odstěhovala se do jednoho malého francouzského městečka. I když nedisponuje nějakým zázračným hlasem, je bez pochyby zpěvačkou velice šikovnou. Do třetice tady mám písničku Kiev, což byl druhý single z jejího zatím posledního řadového alba Les Sources, vydaného v roce 2018. To je pro dnešek všechno. Naslyšenou zase za týden se těší František Vich a jen připomínám, že všechny odvysílané díly našeho pořadu jsou vám k dispozici na webu našeho rádia, a to včetně playlistů.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.